prosím, nečekejte žádné překvapení. Nic převratného totiž ve mně není. Jsem jak včela, marně toužící po medu. Bez mého čela není moc věcí, co dovedu. Ostuda rodu, nerudná už od porodu. Myslící

mohl víc, ale to už stačí. Já se omlouvám všem zklamaným očím, co si přejí, ať už brzo skončím, brzo skončím, brzo skončím. Dobrý den, ladies and gentlemen, jsem podle hesla skautů na vše připraven. Na to, že kritici mě budou proklínat, že pro ně budu nafouknutá bublina. Ve stavu bez tíže, však s krátkou dráhou do letu. Technické potíže provází půlku koncertu. Studnice vědění, kde ani kapka není, až člověku se chce řvát z plných pln.

ale to už stačí. Já se omlouvám všem zklamaným očím, co si přejí, ať už brzo skončím, brzo skončím, brzo skončím. Vážení posluchači, jak už jsem řekl, není moc, co bych vám řekl. A proto místo další sloky vám zahraje solo akordeonista Ondřej Zámečník.

Určitě i mezi váma jsou lidi jako jsem já. Ke mně do pokoje, když přijdete a otevřete jakýkoliv šuplík, všechno tam je nádherně srovnané. Všechno má svůj řád. Tak například trička. Trička jsou rozdělený na ty do Včka a na ty s normálním lemem. Trička se rovnají od dlouhýho rukávu po krátkej a od nejtavšího po nejsvětlejší. A protože pracuji v hotelu a mám spoustu obleků, košil

Radio Folk. Plavba na folkové vlně. We'll meet again.

Ta zem je strašně vyprahlá a žízní ještě dnes. Duch muže, co tam umíral, se jménem Ira Hayes. A tak bych vám chtěl vyprávět, proč už jen modré hory, tam nad údolím Fénix znaj Ira Hayesovu story. Jiskřivá vda tisíc let nosila do údolí život rudýmu národu a vláhu jeho polím. Vzali mu právo na vodu, když přišli muži bílí, a od těch dob zem plodila jen bodlák

Po svých otcích byl Ira Hayes a jeho Amerika neměla pro něj nikdy víc než kabát nádeníka. Pak přišla válka a Ira Hayes najednou nebyl jiný. Pod hvězdnou vlajkou plul se být do písku Iwo Jimmy. Byl jedním z mála těch, kteří tu bitvu přežili a tenkrát jen pro něj hvězdy na vlajce svítily. Když přišel mír, tak divná změna najednou se stala. Ta jeho zem už Indiána nepotřebovala.

a policejní vůz mu hvízdal, když se někdy bouřil indiánský blues. Dva palce vody v příkopu za mrazivýho rána, ropinej ta zem neměla, prohej se indiána.

vlet. Tak to je křižník Bismarck, s ledopadským se střed, dnem i nocí po něm slídí posádka lodi Hood. Kapitán u svých lidí tak velkou vzbudil chuť, na skal křižníku Bismarck, ten musí dolů jít. Jen na dně má svý místo, kdo ruší v moři klid.

našel Bismarck, když týden v půlce byl. Hned Bismarck začal pálit, už na 15 mil. V dýmu slunce zašlo, oheň svítil, zněl. Jen pár prken se našlo, když hůd se potopil. Šest chmurných nocí, už hůd na dně spí. Celá marína strojí, šatci bitevní. Každá loď je na nohou, po šest dlouhých dní. A hledá křižník Bismarck, že ho ke dnu připevní. Nestačil se Bismarck sedmého dne skrýt. Byl to křižník archa, kdo zlomil ten klid. Jak děla rychle pálí, Bismarck se otáčí.

vracíme se domů od malinů. Čas hlídají, teď krán už jen kohouti a my 200 metrů.

točilo. V téhle té kaluži tady stál věšák na kabát. Jsem se sposadil.

exotických vinětách záběry z neznámých měst. Hledali jsme Tasmány nebo co, modrý nebe, platinový oblaka, i pod stolem v nádražní hospodě všude.

kotníků opálených blondýnek a stánků od loterie, u vyprodaných divadelních okýnek a zvuků periferie utratíme drobný na zpáteční líst. Pro pořádek děláme s tím trochu drahoty. Parťáci už sedí na klíčových místech, obklopený chladnou chutí přetvářky a samoty. Na parníku smutných pohledů, pod slunečníky malovaných řas, na papíře salámových obědů, každý byl vždycky jedním z nás. Hledali jsme Tasmány nebo co, modrý nebe, platinový oblaky, i pod stolem v nádražní hospodě, všude, kde je šance nějaká

exotických vinětách záběry z neznámých měst. Hledali jsme Tasmány nebo co, modrý nebe, platinový oblaka, i pod stolem v nádražní hospodě všude.

Přišla žabka k večeru k zelenému jezeru. Rejdili tam kačice, vítali jí křičíce. Vítej žabko, přišla z hod, slavíme dnes rybí hod. Budeš naším hostem dnes, co ti libo pij a jes.

0: je to nářez.
1: Hned mezi ně přisedla, chutných jídel pojedla, na zdraví všem připila, tůze všechno chválila. Ach, kačičky, čím, ach, čím, ubohá se odvděčím. Ach, to je věc lehonká, máš dvě chutná stehinka, ty scházejí jedině naší slavné hostině. A už diví kačí rod, trhá žabku o závod.

Ano, horkou vodou zalila čaj zelený. To byl její oblíbený zvyk, rituál neměný. Posnídala žitný chléb, zapila ho čajem.

vlastní úděl ztrácím či získávám. Jak to přijde, křičí na mě vlastní duše bolavá. Asi to tak všechno mělo být, hezké prožít další, pochopit. A když objeví

jsme první ranní vlak, co jezdí kolem třetí. Noc se nás dotkla jenom tak, na mrtvý hvězdy jsme koukali, jak letí.

člověku životní omily zbíjejí kříže. Pro jeden víkend jsme na chvíli rozbili mříže. Z očí čistí jízdní řád, kolej, cíl a čas. Je tisíc míst, co můžou hřát, tisíc někde v nás.

padal sníh a na Římsách nám před očima dál. Na půl smích a na půl strach, co teď s námi dál. Padal sníh a na Římsách nám před očima dál.

Je půlnoc pryč, už budeme muset jít. Mus je hnus a dlouhej bič, víš, muset není.

pak noční vlak a každej sám, každej na svůj kříž. V kůži lak a dlouhý šrám, blíž a dál a blíž, pak noční vlak

zbíjejí kříže. Pro jeden víkend jsme na chvíli rozbili mříže.

Zas přepadla mě dávná nostalgie po době kaváren a básníků, kdy zařvat na svou fantazii způsobilo u dívek paniku. Dnes mladý chlapec z duší romantika sotva se těší pozornosti žen. A když pak, proč mi ten vůl vole vyká? Jo, to on bude asi postižen. Jo, to on bude

Vždyť tohle, to přece, no ale vážně, no to snad není možný. A bylo

0: vždyť tohle, to přece, no ale vážně, no to snad není možný.
1: A bylo

Če, chlapče, kam jsi se to dostal? Už si prohlídli můj líc, teď mě zkoumaj zrubu. Chlapče, chlapče, kam jsi se to dostal? Vždyť tohle, to přece, no ale vážně.

Vždyť tohle, to přece, no ale vážně, no to snad není možný. A bude

nad Javorovým slunce se raduje. Básníci hádají, z kolika pádů je složené francouzské podstatné jméno. A vůbec, co je podstatné, potichá seno. Básně jsou slovy a zrcadla obrazy, od nichž se světlo jen z lehůnka odrazí. Zaťuká, pozdraví, popije, posedí, zmizí a zase vše zahalí do šedi. Tolik barev, tenhle

Folk je nejlepší kuchař. Radio Folk. Reach out and touch me.

0: Tam někde v dálce oheň kvet a tak jsem k němu jel. Jen tak s chlapama posedět jsem zrovna tenkrát chtěl. Ten stařík s tváří vráščitou, jak dubovej kmen, vyprávěl pověst letitou o střelci jménem Shane.
1: Byl to Shane,
2: byl to Shane.
0: Je v kraji klid, však býval čas, kdy rýt s bandou vlád. Všem při tom jménu běhal mráz a nikdo nemohl spát. Rýt zabíjel a všecko krat, všecko včetně žen. Rýt strašlivě se začal smát, když slyšel jméno Shane.
1: Byl to Shane,
2: byl to Shane.
0: Ten Shane to je zlý svědomí, lumpů jako Rýt. I když je člověk jako my, líp se umí být. A pak nám pastor vyjevil, že měl dnes živej sen. A den na to se objevil střelec jménem Shane.
1: Byl to Shane,
2: byl to Shane.
0: Měl tváře prachem šedivý a oči jako len. Měl divný jméno mazlivý, jmenoval se Shane. My všichni na něj koukali, co se bude dít. Pak jména svý jsme říkali a on dal koni pít.
1: Byl to Shane,
2: byl to Shane.
0: Měl šaty z módy, vyšlý snad, v tom se nevyznám. A unavenej na zem pad, k žlutej mdi vyznám. A pak se zdvih, řek už jsem fit, jen trochu přitom zív. A řek nám, že jde vyčistit ten Augiášův chlív.
1: Byl to Shane,
2: byl to Shane.
0: A v salůnu tou dobou Rýt se svojí bandou pil. Ten Rýt by jistě přestal pít, kdyby vytušil, že dostane ho pistolník s očima jako len. Štíhlej jako řeholník muž toho jména Shane.
1: Byl to Shane,
2: byl to Shane.
0: Shane bouchačku si pustil níž, než do salůnu vlez. A my nad ním dělali kříž, vidím to jako dnes. A pak jsme jenom slyšeli 6 poctivej ran. A tím, že rány zazněly, zhas celý Rýtův klán. Shane vyšel ven, měl pevný krok a řekl, je hotovo. Však rudá krev mu barví bok, on měl v něm olovo. Pak řekl, že je čas odejít. Měl v očích chladnej cejn a v salonu byl mrtvej klid. On jmenoval se Shane.
1: Byl to Shane,
2: byl to Shane.
0: Ten večír rosou zastudil a na kůži se chlad. I já, ač jsem se nenudil, jsem řekl, že půjdu spát. My dali jsme si poloku, už stařík spí svůj sen. Jen já mám jizvu na boku a mý jméno je Shane.

za ním skočil potom sám. Já v tu chvíli strach měl za něj, ať ho jinak nemývám. Jen se ohlíd za vagónem, z čela vlasy odhodil.

0: Hudba, s kterou nejdál dojdeš. Radio Folk.
1: Měl bych možná něco říct, ale nevím jak. O tom, co je za námi a co bude pak.

nádvoří létají čápy, posedí na věži, očistí peří. Že to, co nehoří, stejně nás trápí, že na tom záleží.

pořád. Budu světlem pod dveřmi na pořád. Budu říkat uvěř mi na pořád. Budu tě chránit jako štít na pořád. Budu se bát a budu se bít na pořád, na pořád, na pořád. Budu odhánět ďábla v nás na pořád. Budu za ruku chytat čas na pořád. Budu hlavou o strop být na pořád. Budu se snažit lepší být na pořád. Budu ti z očí stírat žal na pořád. Budu tvůj klauny principál na pořád. Budu hladový ač syt na pořád. Budu o tobě jen snít na pořád, na pořád, na pořád, na pořád. Budu do písku kreslit kruh na pořád. Budu splácet věčný dluh na pořád. Budu hlídat dračí sluj na pořád. Budu opakovat, že jsem tvůj na pořád. Budu vítat slunce rudé na pořád. Budu věřit, že to bude na pořád. Budu s tebou a budu sám na pořád. Budu se ptát, zda něco mám na pořád, na pořád, na pořád.

0: je krátce po páté.
1: Vlna pohody v Moři Komerce. Radio Folk.

hovořit o ničem. Teď není potřeba znát svoje jména. Teď není potřeba stát se rodičem. Stačí, že já jsem muž a ty jsi žena. Lásku si vyznáme, snad až se poznáme. Teď není potřeba, za chvíli svítá. Lásku si vyznáme, teď ale spěcháme. Tak spočini vedle mě, ať už to lítá. Teď není potřeba mazat med na chleba. A že jsem čestný muž, tak ti to říkám. Lásku si vyznáme, nyní však spěcháme. A není potřeba, teď když tě slíkám. Možná jsou dojemné přísahy vzájemné. A ticho ožívá šepotem básní. To sladké otroctví může skrýt proroctví, jež někdy po létech pak nahlas zazní. Teď není potřeba hovořit o ničem.

Počíhat si na tu lízu, na tu schýzu, paralýzu za plotem. Měl jsem chycenou mízu, měl jsem plesnivou dřeň. Vylezu si na tu lebku, na tu debku, kleplou pepku za bukem.

smutněje. A nikde ani smítko naděje. Ve skříně jsem ti vzal svatý pektorál a kráčím tmavou chodbou bez zlosti. A nikde ani náznak

0: zadny jsou tady. A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
1: Připraveni na letní zážitky? K vodě i na výlety s Penny vždy výhodněji. Navíc v akci. Naše bramburky Salty různé druhy za 17,90 a Staročech originál půl litru za 6,90. Penny.

Jenže takových rybek už měl ten chlápek prsti a všecky slibovali, a všecky slibovali. A když se obměkčit dal a do vody je pustil, i s přáním uplávali, i s přáním uplávali. Česká ryba je kluská a šupinami krytá, ta ti něco nakecá a člověk se nachytá. A to je realita, a to je realita. Nakládnout se do syta, či věřit rybce, kam až jde realita. A kde je fik, fik, je lepší vzhůru lítat, či jít po šipce, kam až jde realita. A kde je fik, fik.

někde mezi námi jako desetník. Na ulici v blátě leží kouzelník. On se trochu bojí, že mu v břiše zakručí a popraská všech sedm obručí. Já byl malý a velký byl ten svět, kde vládl moudrý král a já jsem s drakem bojoval.

sedí tady čas. V ruce černou hůlku, s kterou zaklel nás. Princezny si schoval,

malý a velký byl ten svět, kde vládl moudrý král a já jsem s drakem bojoval.

0: zadny jsou tady. A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
1: Živá voda v moři hudby. Radio.

odletí z Římsy, neznámo kam. Tím, že tě mám, vím, že bylo mi dáno, je dobojováno, už nezůstanu

0: sníh, tahle bílá ti sluší.
1: Radio Folk. Plavba na folkové vlně.
2: We'll meet again. Don't know where.

6 milionů srdcí vyletělo komínem. Svoje malé lži si lásko dnes pro.

děti pochopili, hledí na mě úkosem. Třetí oko je prázdný prostor nad nosem. Pán Bůh se klidně opil levným.

jen plaché úsměvy nad sklenkou času. Do týmu z cigaret hálíme tiché věty. Dlaně se potkaly pod stolem bez obrusu. Ve váze žloutnou

kartičky neonů hrají ká. Na poslední chvíli skáču do desítky, kde se mačká raních ptáčat na desítky.

Na chvíli ponořit se, zapálit na znamení, promočené na tě, to se jen zdá, že už není z čeho rozdělat oheň na zahradě. Zítra se s vámi

mlčet na komíně. Úhoři vytřeli se, tak zítra posed mění. Pustíš děti k vodě, doba je zlá. A moře pění, odejít smí se, jenom po dohodě. Tak pěkně nožem, pěkně tlustě, jak jste zvyklá. Namažme si krajíc, ale hlavně, hlavně nedej bože, ať po nás nezůstane něco navíc. Až padne večer, malíři zabalí tě do bílého plátna, kytice zvadne a pak už žádná píseň ti nebude nic platná.

na kolečka, za velkým otazníkem zbyde malá tečka. Někdo sám u stolu rád si v klidu pojí,

na chvíli ponořit se, zapálit na znamení, promočené na tě, to se jen zdá, že už není z čeho rozdělat oheň na zahradě, to se jen zdá, že už není z čeho rozdělat oheň na zahradě, to se jen zdá, že už není z čeho rozdělat oheň na zahradě, to se jen zdá, že už není z čeho rozdělat oheň.

úplněk. Tvář Panny Marie žehná svým jasem zasněžená pole. Tichá je ryba, strom

Ve dne je nahoře, co je v noci dole.

Naruč je prázdná silnice,

ani o dobách, kdy byl jsem mušketýrem. Často jsem zapomněl svůj kort i s bandalírem. V šámbr se pare naproti kafe de Paris. Když vezeš na kočárku

Na Petřín už míří čtyři příslušníci silní, do houští tam dívky lákal zvrhlik pedofilní. Netušili nezletilé, že je to jen léčka, tak přišli o to nejcennější, obral je o céčka. Budějcích u soudu zas probíhá stání, určujou tam děcku otce, ten se však nebrání. Hrdě uznal ocostní.

Vaškově stuhla tuhle rázem krčma celá, když tam Lojza vykřikoval, že všechny oddělá. Na BB pak výpověď už nedoznala změny, dodal jen, že oddělat chtěl zameškaný směny. Na krku nosil žiletku a chodil na diskošku, až do jinýho stavu přivedl povolnou božku. Táta na něj řval, ty nemáš rozumu, snad špetku, měl jsi na krku jen žiletku, tak teď máš

0: Folk je nejlepší kuchař. Radio Folk. Reach out and touch me.
1: Smutek má barvu popela a stejně jak on špiní. Pozornost

Prašivec šedivý ocasem za sebou zametá stopy. Nikdo se prašivci nebrání, nediví, když na prach promění, čeho se chopí. Sedím na posteli v zamčeném pokoji, poslouchám dokola tokátu fugu. Svět venku nabil zbraň ostrými nápady.

sebou zametá stopy. Nikdo se prašivci nebrání, nediví, když na prach promění, čeho se chopí. Sedím na posteli v zamčeném pokoji, poslouchám dokola tokátu fugu. Svět venku nabil zbraň ostrými náboji.

jako výroky soudu, čas v jednom proudu, čas poznání. Vůně dlaní a žen, krajka plátno a jen zvon vyzvání. Jezdit cizinou, autem smizinou, hledat pobřeží. Ptát se uprostřed spaní na první maják, jak vypadá. S mapou zákazu stání. Jednou pozdravit svět, hledat tvary těch let, zvuk početí. Vítat úpatí hor, jako trosečník bor, jako obětí. Hrany ztracených přátel, co asketa páter pohladí. Zkoušet ten jeho půst, který naučí růst, by poradí. S mapou zákazu stání.

Nevím, jestli mám strach, symbol cesty je prach, odvádí. Když vlny mě nesou na skalní maják a pak obrátí. Nejsem požehnán, jen tou vodou hnán, stopy vypletnou. Zůstal už jen ten jas, dětský pláč, cizí hlas a tak najednou. S mapou v zákazu stání.

0: dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Nyní dámská toaletní voda Versace Versense 100 ml jen za 1232 korun. Allegro Days jen do 22. června. Když něco, tak Allegro.
1: Využijte nejlepší nabídky z Penny a přijďte si pro odstraňovač skvrn Vanish. Pomáhá odstranit skvrny a vrátit prádlu čistotu i svěžest. Právě teď v Penny Vanish Gel 750 ml za 129,90. Penny.

0: písní umíš, tolikrát si člověkem. Radio Folk.
1: Prosím tě, kolikrát jsem ti říkala, ať zajdeš s tým košem. To je, jsem rád po celým bytě, že se tu měla dýchat. A byl jsi pro ty kobzele v obchodě? Víš, že jsem chtěla robit packy na večeru, ale ne. Milost, pán si sedí doma u televize, čumí na fotbal, pivečko v ruce, to je ale život. Příště se narodím, protože jedině jako...

strážníci spravujou potrhaný sítě. Pode mnou recepcí prošel se pád. Šuměnky si rozpouštím v hotelovém bytě. Nevím, co napsat, snad, že jsem zdrav. Paprsek prošel skleněnou zdí, sny nejsou košer, kdo ti v nich spí. Kondoři letí přes vrcholky An, přes práh ti nesmí žádnej muzikant. Kde mám svůj pokoj, udělám ti křížek, na pohled narychlo kupovanej. Stín hodí ulicí do nebeských výšek, nejde to jen tak bejt přikovanej.

jen i kousek přes 20. Pár malých rolí už mám za sebou. Stihla jsem něco postrácet, výčitky ještě tolik

je mi kousek přes 20. Můj svět je plný starých závazků. Vracet se nebo nevracet, Hamlet měl celkem

Už je to dávno a nejmín včera, co odešel jsem a zbyla po mně černá díra, černá káva, nedopitá, prázdná postel. Ztratil jsem se ve velkém světě, na rohu ulice sbíral vůně a toužil po všem vidět moře, běžet tam, kam vítr pískne je. Snažil jsem se

0: Radio Folk. Váš klidný prostor.
1: Na Radio Folk posloucháte hodinu písniček z let 1980 až 1989.

0: Markem Dvořákem učíme děti první pomoc. I v životě dětí může nastat situace, kdy znalost první pomoci rozhoduje o osudech jejich kamarádů, sourozenců nebo rodičů. Proto nejen školám nabízíme online kurz první pomoci pro děti zdarma. Penny. První pomoc. Hezky česky. Více na penny.cz.
1: U nás v Bile rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro Activia kefír v Bila klubu za 21,90 a Laurenca Prosecco při koupi od 2 kusů za 59,90 za kus. Bila. To dobré začíná u nás.
2: Živá voda v moři hudby. Radio.

zamlžený svět, uprostřed šňůry vozu pomaloučku vpřed. Výlet rodinný se koná právě dnes, mí děti chtějí vidět, jak vypadá les.

zkrátku smetí, ale taky les. Pohoří z rezavýho plechu, krásně se výjímá kapradí a mechu, popel a dým, kdo mi poví, co s tím.

0: hlavy ustájený a děda k tomu pískal píseň bujarou. No vidíte, a vždycky v noci, když se takhle vracíme domů a vidíme někde svítit kravín, tak si říkáme, hele, vlak a stojí. Nebo třeba, když vidíme vlak, tak si říkáme, hele, kravín a jede. Kravín a jede.
1: Pozor, na třetím nástupišti, na třetí kolej přijíždí zrychlený kravín od peronu.

Neříkej folk, dokud si nenaladil. Radio Folk.

Žádné vzdechy, všechny se upíjejí někde o samotě. Tak blecha Jindřiška přišla o svého druha. Předvečer svadební, to pro ní rána byla. Zapíjel svobodu a chlas.

kuchaře za splešák s jinou zahnul. Jednou je přistihla, no prostě žádná psina. Pod tíhou svědomí on na život si šáhnul. Skočil mi do dlaně, když fackoval jsem syna. A blecha Renáta je osamělá matka. Starý si odskočil na kolem jdoucí jehně. To jehně zavedli, nadal

Osud se rozběhnul a já to nevěděl. Marně jsem v okně čekal na volání sláva. V nádražním bufetu

naposled. Žabky na vodě, malý kamínek, větší kružnice tvoří. Dokud rychlost má, tak se odráží, v tomto spočívá. Ten, kdo hladině, její svatý klid, svými doteky boří. Nesmí divit se, že vždy nakonec na dně končívá.

Žabky na suchu leží nevinně, napřené vrstvou mléka. Agresivní pud zdá se tady být skoro nulový. Nestydatý muž, který pohledem žabku na suchu

Žabky na noze s žabkou na suchu, žabky na vodě tvořím. Mezi tím, co jí filozofii žabek vykládám. Žabka nechápe, co to povídám, ví však, že se jí dvořím. V tom se nemýlí, takže soukolí opět zapadám.

dveřmi prosby a před nimi strach. Ty prosby jsou kámen na misce Bach. Otvíráš dveře, jak se otvírá dlaň, a čekáš, co přijde.

co pak jste provedli, že jste tu zavřeni v tak velkém vězení. Zdali jste někoho chudého podvedli a teď jste tady v těch barácích zavřeni, nikomu na hlavě. Vlásek jsme nevohli, jsme velcí dobráci, to bychom nemohli, jsme tady za prací.

slunko zapadne. Kam spolu chodíte? Kam bychom chodili? Doma si sedíme, máme televizi. A tak se díváme, když program

A já jsem myslel, že spletl jsem silnici a místo do města dojel jsem k věznici.

Člověku, bratru, ubližují. Odkud pak si přijel, že se tak hloupě ptáš, když se ti nelíbí, proč se pryč nevydáš?

Vás počkejte. Dovolte otázku. Zda když tu žijete, myslíte na lásku, na krásu, na štěstí, co je po bolesti, co bude zítra a co bude po smrti. Z toho jsme vyrostli. Tím se nechcem trápit, takové myšlenky je nejlépe zabít.

ach moje lidičky, já vám nerozumím. Myslel jsem, že duše je největším bohatstvím. Umět si trochu hrát, mít pěkné věci rád, dívat se na mraky, z louky se radovat. Podivně promlouváš, mladičký řečníku, však jednou zmoudříš a poznáš svoji mílku od nás starý.

0: Pouze v Unicredit Bank. Teď podnikatelé k novému účtu dostanou bonus až 5000 korun. Ano, slyšíte správně. Až 5000 korun. Unicredit Bank.
1: Připraveni na letní zážitky? K vodě i na výlety s Penny vždy výhodněji. Navíc v akci. Naše bramburky Salty různé druhy za 17,90 a Staročech originál půl litru za 6,90. Penny.

Proč snažit se psát písničky folkový, v dnešní době už nikoho nebaví? Proč snažit se psát s hlubokou myšlenkou, nikdo už nebude Žalmanem Lohonkou? Proč snažit se, aby s náma každej zpíval, ani jeden z nás není Karel Plíhal? Neumíme na svý nástroje, hrajeme, že hrajeme a děláme, že nám to jde.

co se dá dělat, nejsme nezmaři. Ovace sklízet nám nesluší, nemáme tři anděly jak žamboši. Proč chtěli bychom vyprodávat sály, nám stačí pančich. A vy tady, proč chtěli

0: tak snad vás to třeba i osloví.
1: Naše srdce jsou lo.
2: Haló? No folkový přece. Ano jo, naschle.

slunce skrz mraky, očima hrliček maluje znaky. Do prachu na oknech, proč nespouštíš oči z přívěsku na klíček?

zajdi za bar a pust starý četroutál, jen on čudlík, ať uletí amplion, když už ten uhlík kapse nám dodoutnal, každý tu jsme.

oči v průsmyku pohledu. Pár galských růží jsem zasadil do sněhu, možná až voda se oprostí od ledu.

Vím, jak je to těžké napsat píseň do deště, deště písní prostoduchých. Takový deštník do nepohody, žádné fráze uvařené z vody.

ta jejich hoře jsou jak radci uvěznění v noře frází předepsaných. Jako léky proti sobě v té naší rozdělené době hledáme písně ze slov neopsaných.

0: jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Tisíce produktů, skvělé akce a sezónní nabídky teď najdeš za super ceny. Na nic nečekej, běž na Allegro a užij si den naplno. Když něco, tak Allegro.
1: Vlna pohody v moři Komerce. Radio Folk.

Čí plíce, cítím, že budu chycen, nebudu žít i více, kam jsem to vles. Modřiny, uši od hlíny a v ústech hlas zuby a v očích pohled plný.

osobila, tak chystej obvazy, až se ti dva jak se vyporazí. Zabiják Béďa krvavý byl, běží za mnou ze všech sil, jo, jo. Ten, kdo chce škádlit boli a vylézá z davu a touží po boji, musí mít rychlé nohy anebo chytrou hlavu a nejlíp obojí.

Řeka měla barvu hlíny, kterou přinášela z hor. A jen pod večerním tichem vlak si houknul u závor. V zubech suchý stýblo trávy, který podzim pozlatil.

se v Nešvilu, hej, hej, Marylu. Na té horní palubě tam bourbon teče proudem, dělá skvělý myšlenky a projde každým oudem. Hej, Marylu, sejdem se v Nešvilu, sejdeme se v Nešvilu, hej, hej, Marylu.

0: ty, Mary Lou. Pam, pam.
1: Vlna pohody v Moři Komerce. Radio Folk.

nebe je do kořán. Čekáš tu na první autobus do Podbořan.

padá měsíc do mechu. Zapadá měsíc do mechu a chvíli si lehá na střechu.

jazyku květ medvědího česneku. Zapadá měsíc do mechu. Zapadá měsíc do mechu a chvíli si lehá na střechu.

0: lidem sobě mír. Jak smečka vlků svobodní, najdem sobě mír. Jak smečka vlků svobodní, najdem sobě mír.
1: Radio Folk. Váš klidný prostor.

jako se země točí, jak barví svoje oči, tak jenom se mnou si hrej. Jako se podzim loučí, jak tvoje ústa mlčí, poslední tanec se mnou dej. A milujem se, válčíme, smíjeme se, tančíme, naše oči suchý nezůstanou. Kamením házíme, na slepý koně sázíme, žavým uhlím kráčíme, jedině spolu po rukou. Jako se radujeme, tak svůj obraz malujeme, jen se mnou barvy vybírej.

zůstanou. Kamením házíme, na slepý koně sázíme, žavým uhlím kráčíme, jedině spolu po rukou. A jedny ústa, dvoje uši, tak poslouchej jak buši, chvíli tomu tichu naslouchej. A nepletem si soucí s láskou, berem to s nadsázkou, jen o sobě mi povídej. A milujeme, válčíme, smějeme se, tančíme, naše oči suchý nezůstanou.

nás byle rozhodně, nakoupíte výhodně. Skočte si pro meloun vodní kilogram za 24,90 a kuřecí prsa s kostí kilogram za 99,90. Byla. To dobré začíná u nás.

tehdy foukal chladný vítr, ostře chladivý a čistý, česal zvadlé hlavy strom, trhal kaštany a listy. Já jsem seděl před tím domem, hlavu stejnou jak ty stromy. Potom došlo taky na mě a já rázem poznal, co mi

voda pádí kolem zhromáždění rádců. Jeden radí, druhý svádí, první jistější je zůstat, druhý krásnější je skočit. Potom zapoukal můj vítr, tam si odvanul je.

ještě stojí, i když potkám ten svůj vítr, možná časem neobstojí, ale rozhodnu se brzy, abych cítil volnost pletu, snad mi pomůže můj vítr, možná, že se ve všem

duši, duši neviditelnou, co ho nese vzhůru, dál mi to rozebírat nepřísluší. Na to jsou odborníci nahoře na kůru, a když má duši balón, mám ji taky. A tam mi poskytuje jedinečnou šanci, že kdybych odhodil ty saky paky, tak bych se vznášet mohl se stejnou

Folk je nejlepší kuchař. Radio Folk. Reach out and touch me.

jed v čistý vodě, keci v kleci, já tu knihu čet, zaměří tě, pak tě složí anonymní vrah, co si plete obraz boží.

0: slunci nedosáhl. Na zádech má křídla, v hlavě přání pádu.
1: Živá voda v moři hudby. Radio Folk.
2: Pastníci sever na antarktickém pobřeží. Když se láme ledem, dá se celkem dobře žít. Je sotva minus 7, i tučňáci jsou spocení. A Josef chladí vodku na vypnutém topení. On a Ivan už 3 týdny slaví krásný letní den. To podle zdejších zvyků se bez pleskačky

nevinnou. Ale ona pro ně neztratila ani slzu jedinou. Její srdce totiž zaklel

hrdý prapor tu nad střechami chatekční. A nikdo nenapíše nikam, jak jsou všichni stateční.

až vyprší ta kletba a její slzy roztají. Až vyprší ta kletba a ty hory kolem roztají.

Vesnická tancovačka v povýšené lhotě. Pivo je pod míru a muzika no děs. Jenom ta holka mě drží při životě. Piju a koukám a byl bych jako pes. Co na mě vlastně vidí, že mi dává šanci? Jsem z jiné planety, o generaci zpět. Tahle ta muzika mě těžko svede k tanci. Mě v 17

0: Va na na na na na na na na na na na na na. Nazaret holka byla vlastně taky lhota. Bydlel tam jeden chlap, je to snad 1000 let. A jedný 16 se chtělo do života. Ten chlap byl jenom tesář, jak jsem čet. Měl ruce drsný jako sukovatý dřeva. Odfošen od rakví, od marných zápasů. Marie zašeptala,
1: mě to Josef nevadí.

dívčí vůni pod strakatou látkou. Úlekem o něm měl, jak svatojánek v keřích. Marie osamělá, stala se matkou. Té noci v Nazaretě

Všechno se to přežene rychle jak rýma, sběrači odpustků musí do Říma. Budeme spaseni, ale kdo nás vlastně spase?

0: Před pár minutami bylo 14 hodin.
1: Radio Folk. Váš klidný prostor.
0: V této hodině hrajeme na Radio Folk ty nejnovější písničky, které máme v playlistu. Tedy ty, které vyšly v roce 2020 a později.

tisíc chvil, co někdo z nás dvou promluvil. To mlčení, jež mysl obepíná, jak čelenka hlavu beduína. Tvé myšlenky možná odpoutá,

čekáme snad, až slunce zmizí. Na konci zahrady pod rybízy. A nebo jestli mezi slovy konečně někdo pohne tělem a Poirot zašeptá Hastingsovi, že čas je tu naším nepřítelem. Tady pod višňovými krovy ticho je bourec morušový a obaluje nás krep dešínem dovezenýma z Mantovy. Nežli společné plány s vinem, čekáme, kdo první

chvil, než někdo z nás dvou promluvil. Teď flotila slov mysl obepí nás, nadpočetnější než ličína, se spoustou velkolepých

do půlnoci už moc nechybí, úplně prázdný ulice, pár lamp v tom městě bez lidí a nade mnou jen půl měsíce, láme se noc, den

ještě cítím tvůj parfém, ještě cítím tvý dotyky. Měsíc je do ruda zbarven, v té noci s nádechem tragiky. Když něco začíná, tak jiný končí, snad je to dobře, co já vím.

0: fouká, jdu s hlavou dolů a vítr rozvírá mi plášť. Nevím, jsme ještě spolu, nebo už každý z nás zvlášť. Když něco začíná, tak jiný končí. A je to dobře, už vím, teď nocí jdem dva. Já a můj stín. Já a můj stín. Já a můj splín.
1: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Tisíce produktů, skvělé akce a sezónní nabídky teď najdeš za super ceny od MOL a CZC. No nic nečekej, běž na Allegro a užij si den naplno. Když něco, tak Allegro.
2: Folk na srdci, folk na jazyku. Radio Folk.

této hodině hrajeme na Rádiu Folk ty nejnovější písničky, které máme v playlistu, tedy ty, které vyšly v roce 2020 a později.

0: Jak jsem vyrost, už mě nežere, že nestihnu být správnej chlap. Totiž zasadit dům, slodit strom a syna postavit. Jsou jiný hodiny, například pětiletej rům, na nádrži chrom a cesta rovná jako nit.
1: K čemu realitní poradce, mý okna nemají rámy, zimy bejvají krátký a sedlo netlačí. Svojí vilu vozím na sajtce, v ní všechny nutný krámy i kompas, který zpátky se nerad otáčí. Dobře vím, co měl bych, co se čeká,

totiž nevěřit snům, vyznat se v tom a k věci hovořit. Jsou výhodný, například galaktický šum, jazz a Erich Fromm a pěkný cizí slovo shit. K čemu investiční poradce, mý prachy neznaj zámek a stačí jenom zívnout, z kapsy vyletí. Nechci známý ani ovace, vliv a sbírky známek, můžete si plivnout,

a tak si hledá vhodné místo pro žití. A tak si hledám pevný bod. A tak si hledám další důvod k napití.

této hodině hrajem na rádiu Folk ty nejnovější písničky, které máme v playlistu, tedy ty, které vyšly v roce 2020 a později.

0: Folk je železná košile. Radio Folk.
1: Před pár minutami bylo 15 hodin.

0: kterém nic nevíme.
1: Vlna pohody v moři Komerce. Radio Folk.

myšlenka míří na správnej směr. Zrcadle odraz toho, kdo za to může. Já věčnej smolař, černej pasažér. Vůbec si nepřipouštím, jak roky střídám. Za oknem běží film, jak rozjetej vlak.

0: zadny jsou tady. A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
1: U nás v Bile rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro lekošunku zvonařku 100 gramů za 19,90 a Bila Camembert v Bila klubu za 19,90. Bila, to dobré začíná u nás.
2: Radio Folk. Plavba na folkové vlně.
3: We'll meet again. Don't know where. Don't know when. But I know we'll meet again some

čekají, až se zakutálí, až krajina stichne a po pěšině projdou tiše k důni po mokřině.

0: Neříkej folk, dokud si nenaladil. Radio Folk.
1: Zvoní zvonek za dveřmi u Julie. Zvoní zvonek za dveřmi u Julie. Ve městě Veroně vládne anarchie. Otevře dveře, za nimi Romeo stojí. Otevře dveře, za nimi Romeo stojí. Odehnat ho nechce, pustit dál se ho bojí. U Kapuletu nikdo doma není, všichni jsou v divadle na představení. U Kapuletu nikdo není v bytě, Romeo vzdychá, Julie, já chci tě.

0: Julie svlíkla z krku poslední amulet. Julie svlíkla z krku poslední amulet.
1: No to tak.
0: Když tu klíč v zámku a ve dveřích stojí táta. Kapulet.
2: A nám z toho plyne poučení, že láska nikdy bez bolesti není. A když už ke své milé domů jdete, tak si zjistěte, kdy končí představení.

Jsme přikovaní na kavalce, klesáme ke dnu, rovnou ke dnu. Z mraků se sype sníh a zloba, zamrzlá doba, zamrzlá doba. Z mraků se sype sníh a zloba,

Něco tu zamrzlo na obloze a mlha je tolik hustá, jako ti úhoři, tak uboze.

zaniklé ryby, až jaro naplní všechny své sliby, vyplavou ryby.

běžím s nimi po ulici, ukázat je Mary. Říkám Mary, koupil jsem dva revolvery. Neže ale vytasím, tak sama rychle řekni nejdřív který. Mary, zobla si z bonboniery. Pak řekla ten a bum a prásk a kocor vypad z voliéry. Ten druhý dřív, než stačila si podat sklenku šery. Prolistoval na jednu ránu šest románů od Kundery. Na to Mary, to jsou mimořádně krásné kvery. Já být na tvém místě, koupila bych aspoň čtvery. Pak Mary budí dcery a vypravuje hery, z jaké slavné hery jsou ty kvery.

Jsou to muka nemít kluka, bohu dík, že máme aspoň dcery. Mám Mary chuť se bavit, pojď náladu si spravit, dnes večer do opery. Harry, a ty bys mě vzal vážně do opery. Říkám aspoň o přestavce, vyzkoušíme nové revolvery. A druhého dne vysílali všechny stanice do atmosféry. Do bitvu soud a křeslo přežil, byly jenom Maryiny dcery. A tak to chodí s pistolníky už od stvoření Ameriky, že na konci kariéry. Až budou krev cedit, dcery budou dědit jejich revolvery. A tak to chodí s pistolníky už od stvoření Ameriky.

Marie s Lucií a Janem. Máma a děti, žádnej chlap, hlavička v stínu pod kaštanem a tranzistorák, starý křáp. Marie s Lucií a Janem už měli dost těch jeho piv. Na věky sami nezůstanem. A tři to už je kolektiv. Marie s Lucií a Janem, neodeslaný inzerát a v křesle stářím ošoupaném. U televize večer spát.

Marie s Lucí a Janem. Melta je mlékem šedivá, tři ptáci krouží chladným ránem a žádný z nich

jak s plátem vlámských malířů. O hladu čteš si nepoznaném z očí těch prázdných talířů. Marie a dvě její děti, chleba se člověk nenají, čas leče se a život letí. A ti tři ještě hledají.

nebo pobloudilej Samaritán. Mraků provity tvý slovy já nikdy nenachytám. Jak klečím

zašlý slávy, jako vlasy v rukou jemneš. Pano si, a co si víc, co dohlíne si na každou lež. A zlí, ti si sami pomohou. Velké vozy písku zavážejí strach.

a za tý tvý záře má každej svatozář. Jsou světy, kde květy nalepí se na každou zeď a trní si vrní spím a pořád bude to, co i teď.

teď je všechno pramino. Velké vozy písku,

0: svatozář. Hej, ty tam, jsi titán, nebo pobloudilej samaritán.
1: Folk na srdci, folk na jazyku. Radio Folk.

0: pouze v Unicredit Bank. Teď podnikatelé k novému účtu dostanou bonus až 5000 korun. Ano, slyšíte správně. Až 5000 korun. Unicredit Bank.
1: Alza dny jsou tady. A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
2: S Markem Dvořákem učíme děti první pomoc. I v životě dětí může nastat situace, kdy znalost první pomoci rozhoduje o osudech jejich kamarádů, sourozenců nebo rodičů. Proto nejen školám nabízíme online kurz první pomoci pro děti zdarma. Penny. První pomoc. Hezky česky. Více na penny.cz. Připraveni na letní zážitky? K vodě i na výlety s Penny vždy výhodněji. Navíc fakci. Naše bramburky Salty různé druhy za 17,90 a staročech originál půl litru za 6,90. Penny.
3: Radio Folk. Váš klidný prostor.

nazdar příště. Za chvilku jí jede devítka, svoji hůl si drží jako klíště. No vidíš ho tamhle dobytka, pankáčí cesty ustupují, hůlka končí hrotem s ocem.

0: písní umíš, tolikrát si člověkem. Radio Folk.
1: Vidím tě jako postavu v dálce, co zrychlí krok, když se snažím jít blíž. Pak přijde noc a ta vzdálenost mizí a najednou tu vedle mě spíš.

okna zhasla, jak si možná všim. Jen jedno svítí, jsem to já, a temná noc nám skládá řádky v jasný rým. Ztratil si kamaráda,

druhým plánu přistávací pliš. Co vyšlo šulnul, o kom si zpíval, že ho raději pozdravíš. A tak to cítíš ty i já, když temná noc nám stádá účty, je to kříž.

Den už se smráká, nad horizontem bloudí modrý dým. Zajdu si na panáka, okolní okna zhasla a v černý tmě se utopím.

i když jsem hrál jen písničky obsaný z pásku. Pak psal jsem vlastní pro ní, My Love, že létem voní a marně hledal pro rý.

Folk je nejlepší kuchař. Radio Folk. Reach out and touch me.

0: Ano!
1: Před malou chvílí bylo 5 odpoledne.
2: Vlna pohody v moři Komerce. Radio Folk.

jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Nyní suché krmivo Royal Canin Maxi Starter Drůbež 15 kg za 1530 korun. Allegro Days jen do 22. června. Když něco, tak Allegro.

0: Neříkej folk, dokud si nenaladil. Radio Folk.
1: Snad kdybych mohl dát lásku, kterou znám já sám.

Viděl jsem včera hvězdu, pět rudých cípů měl, někomu zřejmě spadla z ramene.

Tohle je vzkaz pro ty, co mě slyší. Co mě slyší zpívat, zpívat a hrát. O vteřině tiché a ještě tiší. V rytmu se kývat, v rytmu stát. Tohle je vzkaz, který jsem si našel, když jsem byl dítě ve školní čítance, jak bratry oslovil nás, zasáhl touhy naše.

jako bych tu seděl já na břehu řeky. Rákosí se kývá a voda plyne. A jak se mi zdá, je rok 700.

0: Radio Folk. Plavba na folkové vlně.
1: We'll meet again. Don't know where, don't know when, but I know we'll meet again some sunny day.
2: My čekali jaro a zatím přišel mráz. Tak strašlivou zimu nepoznal nikdo z nás. Z těžkých černých mraků se stále sypal sníh a vánice sílí v porivech ledových. Z chýší dřevo mizí a mouka ubývá, do sýpek se raději už nikdo nedívá.

jednoho dne večer, to už jsem skoro spal, když vystrašený soused na okno zaklepal. Můj chlapec doma leží, v horečkách vyvádí. Já do města bych zajel, doktor snad poradí. Půjčil jsem mu koně, a když sedlo zapínal, dříve než se rozjel, jsem ho ještě varoval. Nejezdi naší zkratkou, je tam velký sráz, a v téhleté bouři tam snadno zlámeš vás, tak neriskuj. Na to chmurné ráno dnes nerad vzpomínám, na tu hroznou chvíli, když kůň se vrátil sám. Trvalo to dlouho, než se vítr utišil. Na sněhové pláně si každý pospíšil. Jeli jsme tou zkratkou až k místu, které znám, kterým bych té noci nejel ani sám. Pak ho někdo spatřil, jak leží pod strázem, krev nám tuhla v žilách nad tím obrazem, já klobouk sňal. Nikdy ten, kdo spěchá, se domů nevrací.

a přitom jak ten čas letí. Až budou nějak příliš často mluvit o funusech, o žehu a o rozptylu. Budu už poslední, kdo pamatuje obří hřiby těsně po

Lampička nad mým psacím stolem, zastav se příteli, jestli půjde škola. Pod okny chodí strážník.

Čas už se k ránu blíží, hvězda občas blikne. Teď už mě nic netíží, člověk si na vše zvykne. A nebe v tomhle ránu se halí do červánu.

vlastní krví slunce kreslí, na skla oken krajinky, odepšat se na zem snesly utahané vzpomínky, otvírám jim do přecíně, zouvají si botičky, neceženou do kuchyně, na slaninu z vajíčky.

kdy jsem pomáhal a kdy jsem zase škodil. Každá z nich je tou láskou s velkým L. Než se nají, tak jim stelu ve své noční košili. Snad si je moc pouštím k tělu, ale kam by chodili? Vykoupané, nakrmené, jdou si se mnou povídat, dokud nás hlad nezažene, jít se řádně nasnídat.

za dveřmi prosby a před nimi strach. Ty prosby jsou kámen na misce bach. Otvíráš dveře, jak se otvírá dlaň, a čekáš, co přijde.

0: Rádio Folk. Váš klidný prostor.
1: Jsou už ovce ostříhaný a jsem s vlnou v městě sám. Rád bych si teď ženu našel, to vám hoši povídám. Všechno, co má nohy dvě, láká zrak můj toužící

na břehu rybníka nahodí prut a na obloze zazáří padající hvězda, prolétne vzduchem a schoří ve vesmíru.

Folk je nejlepší kuchař. Radio Folk. Reach out and touch me.

z apoštolů, co skládá do bedne. A říká přitom svýmu synku, aby s časem neměl boj. Zítra je na městským rinku

Pověs mi, dívko, dřív než vlaštovky odletí. Pověs mi o nás, o našem století. Prý ztrácím krok a nejdu s dobou. Jenom pár slov v zájmu nás obou. Pověs mi, dívko, dřív než vlaštovky odletí. Pověs mi o nás, o našem století. Znáš spoustu tajemství, co chci se dovědět. A pak mi dovol mi povědět. Navzdory mobilů, navzdory době, vždycky chodily dopisy ode mě k tobě. Do těla e-mailu čtyřlístek nepoložíš. Tisíce slov a tisíce otázek, namaluj, lásko, namaluj obrázek. Na ploše Windowsů se od barev neudíš.

Pověs mi, dívko, dřív než vlaštovky odletí. Pověs mi o nás, o tomhle podivné století. Pak chyť mě za ruku, ať se ti nestratí. A já ti slíbím třeba, že tě nezradím. Víš, navzdory mobilů, navzdory době vždycky chodili dopisy ode mě k tobě, do těla e-mailů čtyřlístek nepoložíš. Tisíce slov a tisíce otázek namaluj, lásko, namaluj obrázek. Na ploše Windowsů se od barev ne.

běhá, jdou hlasy v mlhách, nečekanou dolů do údolí, mě nedostanou, nejedu na oslovy.

čekanou do údolí nedostanou, nikdy to nedovolím. Jsem zakázaná zóna, běžím jako ona, jsem cesta za ploty. Jsem zakázaná zóna, běžím jako ona.

zvedá. Krajina zlatá, postava bledá. Pomalu otevřít oči. Nás nedostanou, čas neotočí.

0: je pár minut po 19. hodině.
1: Vlna pohody v Moři Komerce. Radio Folk.

vodla bezrádného, krovinám až mysli nevěrné, od Dunaje k Hltavým, Baltu celého pěnám, krásohlasí z mužených Slovanů, kde se někdy ozýval, a i o něm měl již byv k úrazu zášti jazyk. A kdo se loupežeté volající vzhůru dopustil, kdo zhanobil v jednom národu lidstvo celé.

ty ruky. Sám svobody, kdo hodem svobodu znává, že ti každou ten, kdo do poutí má. Otroky, sám je otrok. Sám svobody, kdo hodem svobodu znává, že ti každou ten, kdo do poutí má.

práci lála a slyšel jsem, jak říká, že už chtěl by mít klid, než po nocích se za volantem přijít. A dispečer té noci byl náhodou starý voda. Ten je starší než sám čas, povídá hochu. Jak dlouho už jezdíš s tou škatulí? Víš, já jezdil snad se vším, co by měl 4 kola. A ty tu brečíš nad tou jedinou jízdou. Já jsem najezdil 1000 kilometrů. A můžeš mi věřit, když ti tady povídám, řidič té

0: čerpadlo, diferenciál, sytič, karburátor, rozdělovač, kondenzátor, hlavu, ventily, baterie, stěrače, duše, pneumatiky, pera, tlumiče, šasí, svíčky, křídel a blok, ložiska, poloosy, lanka, ojnice, prysky, přerušovač, to dobrý řidič zná, já vím, že řidič tvrdej chleba má. Jednou si tu práci zvolil, tak zůstaň při ní stát. Chce to jen pevnou vůli a kus svýho srdce dát. Protože sednout za volan, jen pořádnej chlap si smí. To ví i každý řidič sváteční, musí mít pohotovost, pozornost, nervy a klid. Chladnokrevnost, představivost, odhad, trpělivost, zdvořivost, plnou nádrž, pásy připnuty. Dobrý zrak, lékárničku, peníze na pokuty, pojistku musíš platit, mazat, tankovat, zvládnout smy, platit škody, značky sledovat. Musíš znát vyhlášku, mít dávku štěstí, na noc sundat mavé brýle, městem chodit, radši pěšky odbrzdit před rozjetím, to dobrý řidič zná, já vím, že řidič tvrdej chleba má. Když nesmí kličkovat na dálnici, zastavovat o jiný vůz, o zeď, o strom, troubit na slečny, pouštět volant, věnovat se stopařce, brzdit při směku, překážet rychlejším, nadávat chodcům, zapomenout klíče od vozu ve voze, kouřit u pumpy, přejet šéfovi psa.
1: Folk na srdci, folk na jazyku. Radio Folk.

0: Radio Folk. Nic víc, nic míň.
1: A z noci vynáší nemluvňátka světla do vínku dní.

neochladí, potom ani nepomůže ruka zákona. Ale když se srazím s volem, lituju, že nejsem golem, vidím, že se zázrak nekoná. Někde voní Mariánka, za rumcajzem letí má.

jenom tu svíci maličkou, nech ji dál za svým oknem plát. Pod zimní dešť zem smáčí stále hloub, až králu stopy uplát.

taky může vítr hnát. Jenom tu svíci maličkou nech ji dál za svým oknem plát.

kotla bezrádného, krovinám až vysly nevěrné, od Dunaje k hltavým Baltu celého pěnám. Krásnohlasí z mužených Slovanů, kde se někdy ozýval, aj o něm měl již byv, k ourazu zášti jazyk a k

Vdaná mandelinka Bramborová v autobuse. Mandelinka Bramborová za svobodna konečná vystupovat.

láhev vína si dát. I když vlastně ten večer domů chtěl psát. Pozdrav z

kousek šandy. Pozdravuj vlaštovky a muzikoty hraj. A vystupuji z vlaku, který mizí v dálce. Stojím v České Třebové a všude kolem Pražce, vždyť je jaro. Zapni si kšandy, pozdravuj vlaštovky a muzikoty hraj. Pohostil mě Slivovici, představil mě Mářce, posadil mě na lavici z Dubového Pražce, vždyť je jaro. Zapni si kšandy, pozdravuj vlaštovky a muzikoty hraj. Provedl mě domem, nikde kousek z diva, všude samej Pražec, jen Máňa byla živá, to je to jaro. Zapni si kšandy, pozdravuj vlaštovky a muzikoty hraj.

Plakáty nás informují, připracovat dráze, pakliže ti vyhovují. Rychlost, šmír a saze, vždyť je jaro. Zapni si kšandy, pozdravuj vaštovky a muziku ty hraj.

koty hraj a naučíš se skákat tak, jak to umí vrabec, když na nohu si pustíš železniční pražec, vždyť je jaro. Zapni si kšandy, pozdravuj vaštovky a muzikoty hraj. A když má děvče střebové rádo svého chlapce, posílá mu na vojnu železniční pražce, vždyť je jaro. Zapni si kšandy, pozdravuj vaštovky a muzikoty hraj. A když děti zlobí, tak hned je doma mazec, děda mráz si nepřinese ani jeden pražec, vždyť je jaro. Zapni si kšandy, pozdravuj vlaštovky a muzikoty hraj.

zpívají o tom vrabci na rokytě, že učenec je horší než dítě. Se žábami hraje si pan Galvany, Archimedes potápí se do vany a nepoučen událostmi ráje, Isaac Newton s jabkama si hraje.

salva, když se žárovkou přišel Thomas Alva. Do pochodu vyhrávali kapely, muži pili šampus, ženy šílely. Jak když pustíš tygry do arény a začalo se dělat na tři směny. Zum, zum, zum, zum, a nejde mi to do kebule. Zum, zum, zum, zum, a nejde mi to na rozum. Kdyby naši předci vstali z ledu, podivili by se, jak jsme vpředu, jak závazky předhánějí úkoly. Einstein by se těžko dostal na školy, Mozart by mohl dneska u klavíru jen těžko dělat do muziky díru. Michelangelo by sebral sochy a chodil by je všecky do macochy. Lumière by zčervenal jak malina, kdybyste ho vzali sebou do kina. Jen u elektrotechnického vesla ještě nějakou dobu mohl by sedět Tesla.

Vědecko-technická revoluce uvolňuje lidem obě ruce. Dnes má každý vědátor už od plínky, sunárku a digitální hodinky. S optimismem hledí k stratosféře a brano samo zavírá mu dveře.

kdyby starý tchales nemohl čmárat a kreslit si do pchýsku podle nálad. Mendelejev, kdyby musel vážení periodicky vykazovat hlášení a 8 hodin zvedat telefony, svět by stál za pytlik bikarbony.

Nikdo z nás by doma neměl Sony, 2x32, 4 ohmy. Lidé by se hnali kamsi za hmotou, však regály by nejspíš zely prázdnotou. Neměli bychom šajn o opeře a pálčilo by se u sudoměře. Zem by byla rovná jako deska, nebyla by kulatá jak dneska. Adam se vounem museli z ráje ven, Giordano Bruno by nebyl upálen. Jen temno, jak když vstoupíš do komory, a škoda každé ráno.

ze všech zvířat archy Noemovi a ze všeho, co můžem popsat slovy. Jen balvany a lidé mají odvahu urvat se od skály a padat dolů po svahu. A na světě, který se furt mění, překonat, co překonáno není. Zum, zum, zum, zum, protože to, co nejde do kebu,

kdo byl asi poslán k ďasu za ty první sondy z ďasu. Jak tam jeden od lopaty zapojil se do debaty, řekl to všechno jednou větou, že se schody nezametou. Byť by byli z mramoru, nikdy z dola nahoru. Nepřislíben devizově, za to ale...

Díky našich krámů Spektru zítra jdu spát před elektru. Je to horší každým rokem, děda sedí před čedokem. Skládám pochod pohřební pro náš průmysl spotřební. K čemu jsou nám hmotné statky, když není čím utřít zadky? Jsi-li každý správným Čechem, ne papírem, ale mechem. V kapse pětku, v puse klejku, měl by si z nás radost švejku. Vždyť z lidových průpovídek říká se teď hlavně klídek, klídek, klídek.

pokladny fronta a vzduch byl přímo mrazivý. Ještě na peroně.

do mě vycídíš všechny mé myšlenky, do trávy chrpy a do očí pomněnky. Pak budeš tichá a voňavá medem, tak jak to žádná jiná.

0: či u řeky snad mě vidíš.
1: Vlna pohody v Moři Komerce. Radio Folk.

otvírej nebeskou bránu, rozehřej srdce z kamene, zacel v duši ránu vodou z živého pramene.

knížku na onom světě. Jsou tam ti skřídly hampatí. Napiš mi, prosím tě, vzkaz v jedné větě, jak se tam bydlí a čím platí. Jak je to, Františku, tam na věčnosti? Hrajou tam kvíni či šalmaje? Kdy se tam hoduje a kdy se pustí? A jak je to daleko?

Jak je to, Františku, na druhém břehu? A co ten převozník tam na voru? Zbývá tu ještě pár slok do příběhu. A ty už si odešel tam nahoru. Z dlouhých poutí není návratu a mě tu schází tvá slova, když půlnoč šlape mi na patu.

0: Před malou chvílí bylo 23 hodin.
1: Vlna pohody v moři Komerce. Radio Folk.

a fízly z honorace a skromný úředníky a tvory bez svědomí a plazy bez páteře a život bez vědomí a lásku k nedůvěře.

a s hubou rozmlácenou, dnes zůstali jsme němí. Ne, nejsme na kolenou, ryjeme držkou.

vyděšeně se dívá na malého chlapečka, jak malé zvíře se dívává na jiné. Ještě nechytit a rvátit si z cizího,

stříhali do hola malého chlapečka. Dívat se na sebe, nesmět se pohnouti, nesmět se pohnouti na šidli z železa.

Motýlek nády, tak je samej suk. Špinavej motýlek, pivo a všechno je fuk. Jen pojďte dál, dál, dál, dál, dál. Ulepenej klíč, čistý mu všechno je čistý a na špínu zhasnem a hned bude pryč. Zdravím vás.

řád, až jednou sejdeme z hor. Cesty se propadnou níž. Zvukové vlny se šíří a slova, co nezahynou. Na jedné ruce ti spočítám, jak šance pod lavinou. Stačí je z doslechu znát, vyčíst je z kamenů snad. Až jednou sejdeme z hor, cesty se propadnou níž.

možná i vlitý do etruských spod. Oči ho vyzařují, podle ní po mořích vraky plují, až jednou sejdeme z hor. Cesty se propadnou v ní.

má židli. Hen je i v právu, ale písně jsou písně.

Být spanilé ženy kolem dodávají na síle. Je modrý den, jedu na spolužáků v pohřeb a paní vedle říká, tak na výlet. Vím to už od dob, co odešel táta, že není nad život

let na svůj stav, když se nad ránem smích a slzy mísí. 72 s vnukem vystoupat na Triglav, takovou dvojici si tam přece potkal kdysi.

až jednou já budu v hlavní roli. Ať je to jasná a živá oslava, ať se klidně i pláče, ať u toho srdce bolí, ale ať se v té síni pro Bůh něco dobrého podává. Pak na ty večírky, a to nemám strach, to je tak zřejmé, že se to musí stát. Budu už chodit jen

Dej pozor před koncem války, když máta voní ze zahrad. Adresy píšeš na obálky, chodíš svíčky rozžíhat.

naposled nežije, to se jen vítr prolít v čase a sebral do chomáče listí zprávu i s jejím křehkým hlasem.

že za oknem se nehne ani stýblo, jen soused křičí, vole, kam si mi to schoval. Manželka z kuchyně mi opakuje nákup,

0: Kolik písní umíš, tolikrát si člověkem. Radio Folk.
1: V této hodině hrajem na Radio Folk ty nejnovější písničky, které máme v playlistu. Tedy ty, které vyšly v roce 2020 a později.

tak se koukáš z okna pátečního vlaku. Ku chvalce mraků plují modrou oblohou. Proč klíč ke starým písním hledáš ve svým baku? Vždyť přeci dnešní den je námět na novou. A jenom ještě nevíš, kterou z mnoha tváří jí přišiješ jak knoflík na kabát. Máš víkend před sebou a zítra.

Pochybná čtvrť, v hospodě temný kout, místo co láká vandráky zasednout za oknem noc. Temná jak sama tma, přisedá cizinec, postava záhadná. Je tomu dávno, počíná vyprávět příběh, co zatím neslyšel svět, a z jeho hlasu, ba i z těch málo vět, životu začal jsem závidět. Očima svýma přiková zrak můj, povídám věřit, čím dál je těžší, že na cestě poslední uslyším stůj a že mě někdo utěší.

A v tom se zvedne, do stolu v razínu už povídá: jestli chceš žít, tak se bij. Obraz se rozplynul, jako když střelí kuš. Pingl mi hlásí, končíme, pij. Proč vám to vyprávím, vždyť to byl jenom sen. Tohle jsem slyšel, tamto si přidal. Ale ten nůž mám doposud, no a svůj život jen tak bych nedal.

této hodině hrajeme na Rádiu Folk ty nejnovější písničky, které máme v playlistu, tedy ty, které vyšly v roce 2020 a později.

vlastní úděl ztrácím či získávám. Jak to přijde, křičí na mě vlastní duše bolavá. Asi to tak všechno mělo být, hezké prožít další, pochopit. A když objevím,

hvězdí den. V oblacích zapojen.

unhappy end. Odjíždíš na víkend, budeš svá anebo někoho tam, kam já už nevidím.

0: Radio Folk. Nic víc, nic míň.
1: V této hodině hrajeme na Radio Folk ty nejnovější písničky, které máme v playlistu. Tedy ty, které vyšly v roce 2020 a později.

Po břehu bloudí polámané světlo, tu křída, tu čern, tu pohozené meče, kůjedi nasypané zbytky od večeře. Po dlouhém čekání ztratila se země, zamrzly kruhy v zrcadle na jezeře, s hlavou až u hladiny, s udidly mezi zuby.

schovývavý úsměv. Jestli se nechci ještě trochu projít, jestli má raději zůstat u mě, přece snad ví. Přece snad ví.

měsíc máš na stříbrné lžíci a cizí prsten v rukavici. Konečně něco, co ti patří, nadechni se a třikrát zapři. Hladový nasytí se a vyhladový si ty, co který chytí, co který z nich se doví, který z nich odpoví a který neodpoví.

ještě trochu projít, jestli má raději zůstat u mě, přece snad ví, přece snad ví.

čunky v chatě, aby sis tak o mě hochu nemysle, že jak vlezu do lesa, tak už mám plný gatě. V tej chvíli vošel do příběhu Petr Vlk, osamelý stráž časnou a divočiny.

Netušili, že ich dávno sleduje ten chlap. A zúfalo túži rozťať mŕtve ticho, aby krvácalo tak ako ten vlk. Potom sa ich oči stretli, chlap už nevydýchol. Přišel jsem si jenom střelit medvěda, možná vzala za svý nějaká etika, ale nikdy bych ty vole nezamířil na lidi. Počuj, bratku, zbraň je tvoja, to sama netýká. Co tu vlastně chtěl ten vandrák a v noci?

zahrabem si diář na další 670 let. Z obálek se sypou pohledy těch očí povědomí. Adresát je včera a písmena jsou občas nevidomí. Zvony katedrály včera vykovaný z matných staniolů. Rozpraskaný ruce a pí.

tak díky básníku. Vlak jede v 5.36. No tak díky, Jaroslave Seifrte.

projít malý ostrov. Zůstal po něm jenom křik ptáků. Někdo pak na severu pohřbil muže, kterého přinesla jižní bouře. Zatím se jistá dáma rozplynula v davu, jako když svoukneš svíčku na konečnou autobus.

poslední stopa v bílé pláni. Najednou někam odcházíme sami, něco nás vedá, křik a ptačí skřehotání. Jde v hodinách čas minulý, Bůh barma maže tabuli, vzduchem víří křídla, křída vločku střídá, loď čeká, ještě nevyplula, 24

0: cesta.
1: Je krátce po jedné hodině.
2: Radio Folk. Plavba na folkové vlně.
3: We'll meet again. Don't know where.

teď už jen v očích, jak tečka za snem, skomírá malý plamínek, věšíme k hvězdě.

zase bude líp. Pomalu šel rok,

další připomínky řešil soud. A tehdy po třetí si řekl, nevadí, zase bude líp.

Děvče, jak to říct, oči máš uhrančivý, sladký a zelený, jak rozkrojený kiwi, o to nic. Ale jak to říct, tvý dlouhobrvý čivy jsou z kosty květeny, jsou subtropický divy, o to nic.

Folk je nejlepší kuchař. Radio Folk. Reach out and touch me.

Máš chování šlechty, za mými nechty si špína zarytá tak. Co špatně se čistí, jsem tvou kořistí, jak káva, zvedáš mi tlak. Jsi lehce k mání, tak z nenadání přijdeš, kdykoliv chceš. Nastražíš past, já vidím tvou slast, na malé kousky mě rveš. Venku se smráká, máš podobu draka a dívá se jedna z tvých hlav. Ten pohled pálí, má chuť ciankály a radost ze špatného.

Tobě se líbí bíčko do rybí a pravdu jenom svou mít. Chlubit se činy, ty jsi jediný, co chceš, můžeš si vzít. Hraješ na všechny strany, můj dobrý známý, a každý ti zapravdu dá. Sčítáš mé dny, jak jsi průhledný, tak co se

0: Radio Folk. Váš klidný prostor.
1: Je krátce po druhé.